0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: bylo 6 hodin. Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Kde končí signál, my

0: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: realizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: zábavná.
1: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
2: Dětský den bude 13. června na koupališti v Zavadilce, když začátek bude ve 14:00. Těšte se na skákací hrad, pěnu i dobrodružnou stezku.
1: Rádio MB.
3: Rádio MB.
1: Kde končí signál,
4: my začínáme.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Otevřená umělecká soutěž na vytvoření díla pro novou budovu hlavního Mladoboleslavského vlakového nádraží zná svého vítěze. Odborná porota vybrala ze 107 přihlášených autorů a autorských týmů návrh točna od umělce Tomáše Džadoně. Dílo vznikne na prostranství před novou nádražní budovou. Více čtěte na našem webu. Svátkem vína ožije v sobotu zámecké nádvoří v Benátkách. Konat se tu bude tradiční slavnostní vyhlášení vítězů letos jubilejního 20. ročníku prestižní soutěžní výstavy vín Benátecký hrozen. Otevřené nádvoří zámku nabídne k tanci i poslechu pod širým nebem vystoupení skupiny Decameron. Po celou dobu akce až do půlnoci bude pro návštěvníky zajištěno občerstvení.
0: Sportovní servis.
2: Florbalovou bolku opouští Jáchym Eliáš. Vrací se do týmu Hattrick Brno, ze kterého do bolky původně přišel. Během 3 ročníků stihl v Superlize 53 zápasů s bilancí 7 gólů a 6 asistencí. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
3: Ve volnočasovém areálu Obora Park Kosmonosy se 19. června uskuteční koncert kapel No Talent a Fantasy Music. Vstup bude zdarma a začínat se bude v 18 hodin.

0: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Dětem za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Dětský den bude 20. června v obci Plužná. Těšte se na podmořský svět se SpongeBobem. Začínat se bude ve 14:00. Na místě bude lanové centrum, střelnice, stezka s úkoly, animační program, skákací hrad a další atrakce.
2: Rádio MB.
0: Víc hitů než semaforů v Bolse.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: bylo 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký čtvrtek. Do 31. července je v Bakově nad Jizerou z důvodu stavebních prací souvisejících s revitalizací Mírového náměstí postupně uzavřená část místní komunikace na náměstí. Uzavírka bude probíhat ve dvou etapách. Podrobnosti najdete na webu města. Houbařská sezona se začíná rozjíždět. Zatímco pár hraných druhů hub mohli lidé v Česku sbírat už na jaře, na chutné hříbky si museli počkat o něco déle. Houbaři ale v posledních dnech hlásí, že už začali, a to ve velkém. Na Mladoboleslavsku tyto houby zatím příliš nerostou.
0: Sportovní servis.
2: Čeští fotbalisté odehrají v noci na pátek v New Jersey proti Guatemale poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa v Americe. Kouč na rozdíl od víkendového duelu už plánuje nasadit opory a postavit základní sestavu, která se bude blížit té na mistrovství. Hrát se začne ve 2 ráno našeho času. Zprávy jsou za námi, ať se vám příjemně poslouchá.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 24/7 nám načali dopolední rozjezd s datem 4. června. Vyladíte rádio MB 7 minut po 9. hodině dopolední. Já jsem David a budeme spolu samozřejmě až do hodiny 12. A o čem si budeme povídat? No tak třeba o jedné uzavírce v Mladé Boleslavi, která nás čeká, taky co se bude dít v sobotu v Mladé Boleslavi už za nějaké dva dny. Samozřejmě zítra taky Valečovské léto, zasoutěžíme si o lístky. Jinak dnes má svátek Dalibor, tak přejeme třeba Daliboru Jandovi, to je jasný. A popřeju i vám všem hezký den.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: Labak Remix. Tak pojďme dál. Kdybyste nevěděli, co dělat příští sobotu 13. června, tak bude v Mladé Boleslavi jubilejní 15. letecký den. No, každoročně to přeláká tisíce návštěvníků. Od 9 hodin bude areál otevřen pro návštěvníky a hlavní program a show začne ve 13 hodin a skončí v 17. Tak si to zapište do diářů.
1: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Rádio MB.
4: Posloucháš zprávy?

0: zase v playlistu Rádia MB. Tohle byla Shakira, Try Everything. No, vy koukněte taky na web www.radiomb.cz, protože tam se dozvíte třeba, kam vyrazit na nějakou tu akci. Třeba taky je tam článek o Bolka Festu. Policie totiž udělala maximum pro bezproblémový festivalový víkend. No a když už budete na webu, klidně si napište o písničku na přání. Vpravo dole je chat, co byste si dali tak dneska dopoledne. No, je to na vás. Napište, anebo třeba zavolejte na 608 125 300. Jinak nezapomínejte, že v příští hodině soutěžíme o lístky na Valečovské léto.
1: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB, zapni a neřeš.

0: ATC Around the World. Tak, pojďme se podívat dál. Takové nostalgické okénko, dalo by se říct. Já se ptám, kam zmizely hospody. Ještě před pár lety měla skoro každá vesnice nebo čtvrť svoji hospodu. Spousta jich je zavřených, nejde jen o pivo, mizí místa, kde se lidé potkávali. A já se ptám, tedy chybí vám klasická hospoda? A nebo už jí nahradilo něco jiného? To mi samozřejmě napište. Na našem webu máme chat www.radiomb.cz. My si dáváme Machine Gun Kellyho a taky Two for Good ještě do konce téhle hodiny. Pak si dáme taky zprávy s Romanem a já se zase přihlásím.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: bylo 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Vlastenecko dobročinná obec Bráčníků Malá Bělá zve veřejnost na oslavy 100 let od svého založení. Akce se uskuteční v sobotu ve sportovním areálu u železniční zastávky v Malé Bělé. Začátek bude v 2:30 odpoledne. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Na základně ve městě Patra se vystřídají ve dvou turnusech od 15. července do 15. srpna.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalové Boleslavsko zná nového krále okresního přeboru. Stali se jim fotbalisté Bakova nad Jizerou, kteří po výhře 3-1 v Kostelním hlavně oslavili mistrovský titul. Dvě kola před koncem soutěže mají nedostižný 7-bodový náskok na druhý z Dětín. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Rhythm is a Dancer, tak tohle byly Snap na rádiu MBN. No a teď už máme 6 minut po 10. hodině dopolední. Nezapomínejte na Valečovské léto, tento pátek vysací zámek, totální nasazení Hand Grenade. No a v téhle hodině budeme soutěžit o lístky, kdybyste chtěli zítra vyrazit. Není nic jednoduššího, než čekat na výzvu. Náš telefon dostuje, jasný, zapište se, jo, 608 125 300. Za malou chvíli si dáme taky regionální muziku, jinak v téhle hodině třeba taky Kartuš nebo například Roxette a dáme si taky Basic Connection. Krásný den!
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu! Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

Ja. Tak a jedeme dále. Přátelé, kamarádi, já jsem vám sliboval soutěž Valečovské léto. Zítra Vysací zámek, totální nasazení a taky Hand Grenade. Kdybyste chtěli vyrazit, máte jedinečnou možnost zavolat mi právě teď na telefonní číslo 608 125 300. První z vás tedy vyrazí samozřejmě na Valečovské léto už tento pátek, tedy zítra 5. června. Jaký je další

0: 6. června pod Hradem Valečov vystoupí Harley, Komunál a Krleš. No a ještě do konce června jeden koncert, nebo více koncertů v jeden den. Alžběta, Forest Jump, Donor a Marquise John. No prostě a jasně, pod Hradem Valečov si budeme užívat i letošní léto. Čtvrtek 4. pokračuje. Krásný den.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB. Určitě.

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

opět a Radeček s Eli. I tak to za to stojí. No a moji milí, představte si, že Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi už vyhlásila veřejnou zakázku na stavbu pavilonu pro matku a dítě. Předpokládaná hodnota je 1,136 miliardy korun bez DPH. No a z práce na tomto oddělení pro matku a dítě by měly začít snad letos na podzim. No tak dobrý, dočkáme se nové porodnice. Už to chtělo, co si budeme povídat. Pokračujeme dál v dopoledním rozjezdu ve čtvrtek 4. června roku 2025 v 10 hodin a 25 minut. Dáváme si švédskou dvojku Roxette právě teď, právě tady a jenom pro vaše uši.

Schulz a Jasmine Thompson na rádiu MB, She Goes Down. 10 hodin 34 minut, čtvrtek 4. A co se bude dít v pátek 5. No tak samozřejmě valečovské léto, to je jasný, ale ještě od rána můžete taky dojít na farmářské trhy v Mladé Boleslavi, kde si můžete koupit samozřejmě skvělý ovoce, super maso a další věci. Tak já tam určitě vyrazím, protože mám od kamarádů seznam, co všechno chtějí nakoupit, tak budu muset. Snad na nikoho nezapomenu. 10.34, čtvrtek 4. Krásné dopoledne. Rádio MB.

0: naše slechy. No a když už jsme u těch slechů, tak mám pro vás tip třeba na víkendový výlet. Můžete vyrazit do pražské zoo, protože tam mají mláďata psů ušatých. Já jsem ho viděl na fotce a je to strašlivý ušák. Ten je tak ošklivý, až je hezký. Tak koukněte na to. Píšou to na Novinkách, tak můžete kouknout, jak vypadá takový pes ušatý.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: www.mont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

0: na benzínu a nafty, tak dávejte pozor, benzín nám dneska klesnul na 41,98 maximálně, samozřejmě korun za litr, a nafta ta vzrostla o 7 haléřů oproti včerejšku na 39,51. Tak teď už to víte, no a můžete si poslechnout další muziku, před námi jsou Basic Connection.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Otevřená umělecká soutěž na vytvoření díla pro novou budovu hlavního mládoboleslavského vlakového nádraží zná svého vítěze. Odborná porota vybrala ze 107 přihlášených autorů a autorských týmů návrh točna od umělce Tomáše Džadoně. Dílo vznikne na prostranství před novou nádražní budovou. Více čtěte na našem webu. Svátkem vína ožije v sobotu zámecké nádvoří v Benátkách. Konat se tu bude tradiční slavnostní vyhlášení vítězů letos jubilejního 20. ročníku prestižní soutěžní výstavy vín Benátecký hrozen. Otevřené nádvoří zámku nabídne k tanci i poslechu pod širým nebem vystoupení skupiny Decameron. Po celou dobu akce až do půlnoci bude pro návštěvníky zajištěno občerstvení.
0: Sportovní servis.
2: Florbalovou bolku opouští Jáchym Eliáš. Vrací se do týmu Hetrik Brno, ze kterého do bolky původně přišel. Během 3 ročníků stihl v Superlize 53 zápasů s bilancí 7 gólů a 6 asistencí. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

taky ve čtvrtek 4. června si pouštíte Rádio MB. No a o čem se budeme bavit v téhle hodině? Tak třeba o tom, jestli by vůbec mohly fungovat čtyřdenní pracovní týdny. Uvidíme. No, každopádně si dáme taky předpověď počasí a zajímavá věc, co se nám vrací i v době mobilů. Tak to si řekneme právě v téhle 60 minutovce. No a nám pokračuje dopolední rozjezd. Svátek slaví Daliborové, narozeniny třeba americká herečka Angelina Jolie. No a ještě vám dlužím taky informaci, co si budeme hrát v téhle hodině. Tak třeba z 90. dáme Fancyho, taky třeba DJ Boba, no a z té novější muziky bude třeba Ellie. Tak buďte s námi.

0: tomu kultury vám přeji hezké dopoledne, tady je Rádio MB. Po dvou květnových svátcích jsme si vyzkoušeli dva čtyřdenní pracovní týdny za sebou. A znovu se rozjela debata, jestli by to nemohlo fungovat pořád. Některé firmy v Evropě testují čtyřdenní pracovní týden a zaměstnanci si to pochvalují, jenže otázka je taková, zvládli bychom za čtyři dny udělat stejnou práci jako za pět, anebo by se to všechno víc nahustilo. Já si myslím, že některé práce by to dali úplně v pohodě. No, nevím, jak třeba takhle ve Škodovce na Lince by to bylo, jestli by se zvládlo vyrobit stejně aut za čtyřdenní pracovní týden jako za pětidenní, nevím. No, nic, nebudeme to dál rozebírat, necháme to Koňovi, ten má větší hlavu. My si za malou chvíli tady u nás na Rádiu MB dáme předpověď počasí. Krásný den vám od mikrofonu přeje David.
1: Rádio MB. Rádio MB. Určujeme rytmus.

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. Zapni a neřeš.

0: Kravát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Ano, předpověď počasí je tu právě teď a jak bude dnes, tedy ve čtvrtek, jasno až polojasno, v Čechách odpoledne začne přibývat oblačnosti, ale pršet by snad nemělo, alespoň tady u nás na Mladoboleslavsku. Zítra bude oblačno až zataženo, teploty nic moc, objeví se déšť nebo přehánky, teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Sobota ta bude zpočátku jasná až polojasná, během dne bude přibývat oblačnost a ojediněle se objeví přehánky, teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Pojďme mrknout i na neděli, ta bude polojasná až skoro jasná, místy i oblačná a přehánky jen ojediněle. Teploty od 20 do 25 stupňů Celsia. No tak mějte krásný den. Radio MB. Rytmus.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Špatný signál. My jsme všude. Radio MB. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Let the beat control your body.
1: Čtvrtek 4. června, řekl jsem to dobře, snad. Zajímavá věc, přátelé, i v době mobilů se nám vrací papírové diáře. Lidi říkají, že si věci líp pamatují, když si je napíšou ručně. Máte všechno v telefonu, anebo ještě píšete klasicky. Já se přiznám, že u mě je opravdu všechno v telefonu, protože papírové diáře já jsem většinou nechával doma a podobně, kdežto mobil mám pořád u sebe, navíc mě upozorní hodinky na blížící se událost, takže já to mám takhle vychytaný, jak to má. Máte vy, mi klidně napište do chatu na webu www.radiomb.cz. Já se s vámi teď loučím, budu se těšit ještě jednou po 17. hodině. Mějte se krásně, užívejte.
2: Radio MB. Kde končí signál? My

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký čtvrtek. Do 31. července je v Bakově nad Jizerou z důvodu stavebních prací souvisejících s revitalizací Mírového náměstí postupně uzavřená část místní komunikace na náměstí. Uzavírka bude probíhat ve dvou etapách. Podrobnosti najdete na webu města. Houbařská sezona se začíná rozjíždět. Zatímco pár raných druhů hub mohli lidé v Česku sbírat už na jaře, na chutné hříbky si museli počkat o něco déle. Houbaři ale v posledních dnech hlásí, že už začali, a to ve velkém. Na Mladoboleslavsku tyto houby zatím příliš nerostou.
0: Sportovní servis.
2: Čeští fotbalisté odehrají v noci na pátek v New Jersey proti Guatemale poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa v Americe. Kouč na rozdíl od víkendového duelu už plánuje nasadit opory a postavit základní sestavu, která se bude blížit té na mistrovství. Hrát se začne ve 2 ráno našeho času. Zprávy jsou za námi, ať se vám příjemně poslouchá.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav, Erbenova 790, Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Dětský den bude 27. června v Mladé Boleslavi na Koupališti. Balonky od Adélky, Krejčík Honza, dětská show Mouchy a hudební skupina Je na malinách. Začátek bude v 15 hodin.
0: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska. Mladoboleslavska.
2: This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack. Only

0: Я одну дому! Я там дом! Я там буду!
1: Я
0: сюда! Я сюда!

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
0: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Valečovské léto pokračuje. Tento pátek se těšte na koncert kapel Hand Grenade, totální nasazení a visací zámek. Areál bude otevřen v 17.30.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: bylo 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Vlastenecko, dobročinná obec Bráčníků Malá Bělá zve veřejnost na oslavy 100 let od svého založení. Akce se uskuteční v sobotu ve sportovním areálu u železniční zastávky v Malé Bělé. Začátek bude v 2:30 odpoledne. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Na základně ve městě Patra se vystřídají ve dvou turnusech od 15. července do 15. srpna.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalové Boleslavsko zná nového krále okresního přeboru. Stali se jim fotbalisté Bakova nad Jizerou, kteří po výhře 3-1 v Kostelním hlavně oslavili mistrovský titul. Dvě kola před koncem soutěže mají nedostižný 7-bodový náskok na druhý z Dětín. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmé.

jak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. Kde končí signál,
4: my

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Ve volnočasovém areálu Obora Park Kosmonosy se 19. června uskuteční koncert kapel No Talent a Fantasy Music. Vstup bude zdarma a začínat se bude v 18 hodin.
2: Rádio MB.
0: Víc hitů než semaforů v Bolce. She's got me like na na na na na na na na. It's worldwide. She's got that look in her eyes. Enrique Iglesias. Like she wants to mess around.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: bylo 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB, to podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Otevřená umělecká soutěž na vytvoření díla pro novou budovu hlavního Mladoboleslavského vlakového nádraží zná svého vítěze. Odborná porota vybrala ze 107 přihlášených autorů a autorských týmů návrh točna od umělce Tomáše Džadoně. Dílo vznikne na prostranství před novou nádražní budovou. Více čtěte na našem webu. Svátkem vína ožije v sobotu zámecké nádvoří v Benátkách. Konat se tu bude tradiční slavnostní vyhlášení vítězů letos jubilejního 20. ročníku prestižní soutěžní výstavy vín Benátecký hrozen. Otevřené nádvoří zámku nabídne k tanci i poslechu pod širým nebem vystoupení skupiny Decameron. Po celou dobu akce až do půlnoci bude pro návštěvníky zajištěno občerstvení.
0: Sportovní servis.
2: Florbalovou Boulku opouští Jáchym Eliáš. Vrací se do týmu Hattrick Brno, ze kterého do Boulky původně přišel. Během 3 ročníků stihl v Superlize 53 zápasů s bilancí 7 gólů a 6 asistencí. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Žena šedá jako pondělí, plod smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: Nezastavujem ani po 14. hodině. Přátelé, já už vás vítám od mikrofonu Rádia MB. Právě teď jsme sice trošku zpomalili, ale já myslím, že vůbec nevadí, protože tohle tempo stejně nejde vydržet dlouho. Kamarádi, dnes se nám počasí opět umouřilo, dnes tu máme takovej veselější den, i na mě to funguje. No a jsem rád, že vás můžu opět přivítat od mikrofonu našeho Rádia MB. Na start Bell Book a Candle Rescue Me, dál už budou pokračovat Heat Hunter, Patrick Stoupano a dneska si dáme, kamarádi, společně jednu hudební novinku už za malou chvilku. Bude to česká hudební novinka, to já mám rád, takže na to si počkejte. No a kromě toho se dneska budeme bavit třeba opět o zásilkách z Temu, budeme se bavit o kočkách, protože dnešek je mimo jiné taky dnem obejmy svoji kočku. Máme tu Národní den síra, Světový den běhu anebo Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese. Takže určitě na něco z toho mrkneme, ale teď už pojďme do muziky. Jdeme si dál užívat hudební odpoledne na Rádiu MB. No mercy, where do you go? Tady to je. Já jsem Luky a s vámi jsem tu do 16.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádiu MB.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

Pete Hunter, Been Around the World, song, který jen tak stihl nálepku 90. Konkrétně je z roku 1999, no a to znamená, že tady k nám rozhodně sedí. Ale já jsem vám, kamarádi, slíbil úplně čerstvou novinku s úplně novou nálepkou. Je to sotva den starý song. No a na svědomí ho má Richard Krajčo, potažmo kapela Krištof. Právě skupina Krištof v poslední době fanoušky opakovaně lákala na svůj novej single, který si právě dneska zahrajeme. Jmenuje se Půlnoční hřích z už dokončeného stejnojmenného alba. Kapela už dříve avizovala, že půjde o spolupráci se zpěvačkou, no a svoje fanoušky nechali typovat, kterou známou osobnost si právě do tohohle toho songu vybrali. No a my už to víme, kamarádi, je to poproková stálice Dominika Alagia. Česko-italská interpretka, známá spíše jako influencerka a hvězda nejrůznějších televizních reality show a taky častý objekt bulvárních médií. Před několika dny dokonce zvítězila v soutěži Miss Grand Czech Republic. No a to, že si ji tahleta parta kolem Richarda Krajča vybrala z velké nabídky domácích známějších zpěvaček, také to bylo rozhodně překvapení. Ale já myslím, že to stojí za to, já už jsem ji samozřejmě slyšel, no a pro vás ji mám právě teď na vlnách Rádia MB úplně poprvé. Takže můžete zhodnotit sami, ale já myslím, že jim to spolu skvěle ladí. Takže kapela Krištof a Dominika Alagia, novinka s názvem Půlnoční hřích. Jdeme do ní.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Určujeme rytmus v bolce.
5: Make me feel like...

0: Včera jsme tady měli den jízdního kola. Díky tomu jsem si vlastně vzpomněl, že jsem v lednu vyhodil spoustu peněz za elektrokolo, který se od té doby nehnulo z místa. Prostě zatím nebyla ideální konstelace k výšce. No a dneska je další významný den, co se týká sportu a který se mě opět taky týká ještě o dost míň než kolo. No a to je Světový den běhu. Já už v posledních několika letech, a bude jich už slušná řádka, udělám rychlejší krok jenom když zakopnu o prach u dveří, ale věřím, že vy jste v úplně jiný kondici, v jiný formě. Každý člověk je tedy v lepší formě než já. No a tak si klidně dneska zaběhejte. Je vlastně i ideální příležitost začít, pokud to odkládáte furt do nekonečna. I já to mám dneska v plánu. Zaběhnu si na pivko.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký čtvrtek. Do 31. července je v Bakově nad Jizerou z důvodu stavebních prací souvisejících s revitalizací Mírového náměstí postupně uzavřená část místní komunikace na náměstí. Uzavírka bude probíhat ve dvou etapách. Podrobnosti najdete na webu města. Houbařská sezona se začíná rozjíždět. Zatímco pár raných druhů hub mohli lidé v Česku sbírat už na jaře, na chutné hříbky si museli počkat o něco déle. Houbaři ale v posledních dnech hlásí, že už začali, a to ve velkém. Na Mladoboleslavsku tyto houby zatím příliš nerostou.
0: Sportovní servis.
2: Čeští fotbalisté odehrají v noci na pátek v New Jersey proti Guatemale poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa v Americe. Kouč na rozdíl od víkendového duelu už plánuje nasadit opory a postavit základní sestavu, která se bude blížit té na mistrovství. Hrát se začne ve 2 ráno našeho času. Zprávy jsou za námi, ať se vám příjemně poslouchá.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

Po 15. hodině jsme to rovnou pořádně rozbalili. Gigi D'Agostino, právě teď je taky 18, Take a Chance on Me. Tak já doufám, že vás to taky rozproudilo do nový hodiny. No a dál už budeme pokračovat s Blink 182, dáme si Wings, taky Olgu Lounovou. No pojďme se rovnou mrknout o chystaný změně, co se týká zásilek z Číny, o který jsme se už několikrát bavili. Ta změna se týká samozřejmě hlavně Temu a podobně. No a přátelé, máte už zhruba jenom měsíc na to udělat si nákup za pár kaček. Chystám se asi taky do toho ještě ponořit a udělat pořádnou objednávku, protože už za necelý měsíc tohleto přestane být výhodný. Hele, jako většina věcí jsou šunty, některý prý jsou dokonce i nebezpečný, jak varují odborníci, ale jako spousta věcí prostě funguje a jsou skvělý. Každopádně ale internetový nakupování v Česku a vlastně v celé Evropě čeká od července zásadní změna. Evropská unie zavede nový clo ve výši 3 eur na tyhle ty levné zásilky. Podle expertů to i o víc než dvojnásobek prodraží nákupy na oblíbených čínských platformách, jako je právě Temu, Shein nebo AliExpress, kde si aspoň jednou už objednalo něco většina z vás. Odhaduje se, že dovoz nejlevnějšího čínského zboží oslabí až o 15%, zároveň se posílí ale prý konkurenceschopnost českých a evropských e-shopů. Nový pravidlo se bude vztahovat na všechny zásilky do Evropské unie do hodnoty 150 eur, tedy zhruba 3600 korun. Zásadní přitom je, že poplatek nebude účtovaný za celý ten balíček, ale za každou samostatnou tarifní kategorii zboží. K částce se navíc připočte daň z přidané hodnoty, no a máme po ptákách. Takže přátelé, ještě nakupovat, ale my už teď jdeme do další muziky. Tady se žádná daň neplatí. Blink 182, Dance with Me.

jak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: čtvrtek, 4. června, přátelé, zkuste si tohleto říct rychle po sobě, málem jsem se do toho zamotal. Každopádně, ale právě dnešní den, nebudu to už opakovat, tu máme mimo jiné Národní den síra, máme tu Světový den běhu, to už jsme si řekli, že do velkých akcí se pouštět nebudeme, no a máme tu taky samozřejmě den obejmi svojí kočku. Já to rozhodně neudělám, kočky nejsou nic pro mě, ani žádnou nemám, máme doma 3 malý krysaříky a ani tam se žádná velká objímačka nechytá, ale my se pojďme na téma kočky podívat, protože právě co se koček týká, tak jsem si opět našel pár zajímavých světových zákonů. Tak pojďme rovnou do nich. Třeba v Minnesotě, tak tam je zakázáno hlučné mňoukání. Pokud tady vaše kočka nepřetržitě mňouká díl než 5 minut, tak můžete být podle městské vyhlášky o hlučných zvířatech uznáni vinnými z přestupku. Zákaz mňoukání mají taky kočky třeba v Georgii. Tam se nesmí mňoukat, přátelé, po 9. hodině večerní. Ve městě je totiž striktně nelegální nechat kočku hlasitě mňoukat nebo vít po 21. hodině. V New Jersey také tam kočky hluk dělat můžou, ale trošku jinej. Tam jsou totiž povinný zvonky. Pokud tedy vaše kočka chodí ven, tak zákon nařizuje, aby nosila obojek s minimálně 3 zvonečkama. Účelem je včasný varování ptactva před kočkou. No a zvoneček musí nosit kočky taky v Indiáně. Tam platí kuriozní historická vyhláška, podle který musí černý kočky nosit v pátek 13. zvoneček. No tak tam to bude mít asi důvod jednoduchý, abyste kočku slyšeli přicházet a nezdvojnásobili případný neštěstí, pokud jste hodně pověrčiví. Každopádně tady u nás v Čechách bych řekl, že kočky můžou úplně všechno, tak jim dneska dopřejte nějaký fajn pamlsek a já už pokračuju v muzice. Miles Smith, jdeme na to, jsme Rádio MB.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB.

0: Song, který nám právě teď doznívá v uších. No a kamarádi, každou vteřinou už sem do studia dorazí můj kolega Roman. A to znamená, že s odpoledním úletem se opět budeme loučit. Vy si dál užívejte fajnový odpoledne oproti včerejšku. To vypadá o mnoho líp, takže určitě ještě není pozdě zaběhnout si v rámci světového dne běhu někam na pivečko nebo za grilem. Vy odvážnější, kteří to se sportem a se svým zdravým životním stylem myslíte opravdu vážně, na rozdíl od nás, klidně vyběhnete někam do lesa a na tom pivku se sejdeme později. Teď už se s vámi ale loučí Lukáš Náhlovský, já taky běžím. No a s vámi tu dál bude Radio MB, spousta fajnový muziky a dál už taky Roman, později ještě David. Já na rozloučenou posílám Adrian a DJ Rames, Run to Me. No vidíte, jak se nám to krásně hodí. Tak běžím. Čau.
1: Radio MB.
2: Posloucháš správně.

0: 16 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Vlastenecko, dobročinná obec Bráčníků, Malá Bělá zve veřejnost na oslavy 100 let od svého založení. Akce se uskuteční v sobotu ve sportovním areálu u železniční zastávky v Malé Bělé. Začátek bude v 2:30 odpoledne. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Na základně ve městě Patra se vystřídají ve dvou turnusech od 15. července do 15. srpna.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalové Boleslavsko zná nového krále okresního přeboru. Stali se jim fotbalisté Bakova nad Jizerou, kteří po výhře 3-1 v Kostelním hlavně oslavili mistrovský titul. Dvě kola před koncem soutěže mají nedostižný 7-bodový náskok na druhý z Dětín. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Přeju vám hezký den, ať už dnes máte ještě v plánu cokoliv. Moje nejbližší plány jsou třeba takové, že si uvařím kávu. Přátelé, káva má prý na lidské tělo pozoruhodné účinky. Já s tím rozhodně souhlasím, káva po ránu a odpoledne další šálek, já si bez toho den neumím představit. Podle výzkumu mezinárodního týmu vědců má oblíbený nápoj spojitost s nižším tělesným tukem i menším rizikem cukrovky. Nejčastěji tuto spojitost nacházeli u žen a lidí mezi 20 a 40 lety se dvěma geny. Neznamená to ale, že káva automaticky hubne nebo že zabrání cukrovce každému. Studie pouze našla souvislost mezi určitými geny, delším působením kofeinu a lepšími výsledky v těchto oblastech. Jinými slovy, pokud má člověk tyto genetické varianty, může na něj mít kofein příznivější vliv než na ostatní. Těch studií už ale bylo a vždycky se najde nová. No, tak je dobře, že nám kávu nezakazují, anebo že se nám ji nesnaží zhnusit. Protože kdybych já měl být třeba čajovej, no to si fakt nedokážu představit. Pojďme si dát další muziku k té kávičce, za chvilku se vypravíme do kina a pak se zaměříme na to clo, které nám zavedou na balíčky z Číny. Tak si na to počkejte. Krásné odpoledne. Radio MB. This one goes out to the one I love.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Kde končí signál,
2: my začínáme.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz.

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
0: Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: Dopoledne Daliborům přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Kdo dnes slaví narozeniny? Je to například Angelina Jolie. Pokud se nepletu, tak její 51. Já znám jednoho velkého obdivovatele této herečky, ale jmenovat nebudu. My se teď společně vypravíme do kina. Luky byl, pokud se nepletu, v kině zase včera. Zašel na Bastardy. Možná, že už vám o tom ve svém vysílání vyprávěl. Každopádně dnešní dávka premiér pro česká kina míří především na diváky, kteří ocení snímky bez ambicí ovládnout žebříčky návštěvnosti. Diváky může ve větší míře zaujmout americká fantasy Vládci vesmíru, která vrací do hry legendární postavy, případně americký horor Scary Movie. Děti pak potěší třeba animovaný film Mambo Jumbo. Takže pokud se třeba také do kina chystáte, příjemnou zábavu.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.radiofond.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

Rádi nakupujete, rádi na tému. Řekl bych, že někteří jsou na tom až závislí, nejen tedy na tému. Internetové nakupování v Česku a celé Evropě čeká od července zásadní změna. Evropská unie zavede nové clo ve výši 3 eur na levné zásilky dovážené ze zemí mimo Unii. Podle expertů to o více než dvojnásobek prodraží nákupy na oblíbených čínských platformách Temu, Shein nebo AliExpress. Na ní si aspoň jednou už obě jednala většina Čechů. Odhadují, že dovoz nejlevnějšího čínského zboží oslabí až o 15%. Zároveň se posílí konkurenceschopnost českých a evropských e-shopů. Takže pokud něco musíte mít, je čas to koupit, než bude clo zavedeno. A jak už jsem říkal, že jsou na tom někteří závislí, tak doufám, že to třeba i pomůže tomu čumění do mobilu, protože do něj čumíme všichni, ale ti, kteří nakupují právě na těchto platformách, tak ti, když se do toho dají, tak vůbec nevnímají svět kolem sebe. Věřím, že to pomůže. Nedávno si třeba Luky s Davidem objednali košily právě na Temu. Takže pokud třeba kluci opět plánujete nějaké módní výstřelky, rychle se ohákněte, než to zdraží. Za chvilku si dáme zprávy, protože už tu bude 17. hodina. Já mizím domů, budu tam mít vzácnou návštěvu. No prostě jedu si zahrát karty. No mějte se krásně, těším se na vás zase zítra. Radio MB.

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Otevřená umělecká soutěž na vytvoření díla pro novou budovu hlavního mladoboleslavského vlakového nádraží zná svého vítěze. Odborná porota vybrala ze 107 přihlášených autorů a autorských týmů návrh točna od umělce Tomáše Džadoně. Dílo vznikne na prostranství před novou nádražní budovou. Více čtěte na našem webu. Svátkem vína ožije v sobotu zámecké nádvoří v Benátkách. Konat se tu bude tradiční slavnostní vyhlášení vítězů letos jubilejního 20. ročníku prestižní soutěžní výstavy vín Benátecký hrozen. Otevřené nádvoří zámku nabídne k tanci i poslechu pod širým nebem vystoupení skupiny Decameron. Po celou dobu akce až do půlnoci bude pro návštěvníky zajištěno občerstvení.
0: Sportovní servis.
2: Florbalovou bolku opouští Jáchym Eliáš. Vrací se do týmu Hetrik Brno, ze kterého do bolky původně přišel. Během tří ročníků stihl v Superlize 53 zápasů s bilancí 7 gólů a 6 asistencí. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Pouštíte si Rádio MB ve čtvrtek 4. června 155. den roku 2026. Tak svátek slaví Daliborové, což je jméno slovanského původu, které znamená vzdaluj boj. No a k jeho známým nositelům patří třeba Dalibor Janda, zpěvák, anebo herec a moderátor Dalibor Gondík. Máte rádi kávu a vyčítáte si to? Nemusíte. Za chvíli vám řeknu, proč nemusíte. Jsme Rádio MB, krásný den.
1: Rádio MB.

tak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
0: Radio MB.

0: Já jsem David a přeji vám hezký den mezi 17. a 18. hodinou. Pokud máte rádi kávu a vyčítáte si to, nemusíte. Výzkumy opakovaně ukazují, že zdraví spíše prospívá než škodí. Podle studií mají lidé, kteří si dopřávají alespoň 2 šálky denně, téměř o třetinu nižší pravděpodobnost úmrtí na srdeční onemocnění než ti, kteří kávu nepijí vůbec. Tak vidíte, já si jdu uvařit zrovna jeden šálek a teď vám posílám taky další skvělou muziku od nás.
1: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavská.

0: Kultura města zve do sboru Českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Bolse.

Června vám přeju. No a pojďme taky na hodinovou mzdu v Česku. Ta byla loni na úrovni 57% průměru v Evropské unii a byla tak sedmá nejnižší mezi 27 členskými státy. A to je docela smutný. Pojďme si vydělat nějakou tu korunu, nevím čím, nevím jak, nechám to na vás. Každopádně se loučím a zítra se na vás těším zase po 9. hodině dopolední. Radio MB.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký čtvrtek. Do 31. července je v Bakově nad Jizerou z důvodu stavebních prací souvisejících s revitalizací Mírového náměstí postupně uzavřená část místní komunikace na náměstí. Uzavírka bude probíhat ve dvou etapách. Podrobnosti najdete na webu města. Houbařská sezona se začíná rozjíždět. Zatímco pár raných druhů hub mohli lidé v Česku sbírat už na jaře, na chutné hříbky si museli počkat o něco déle. Houbaři ale v posledních dnech hlásí, že už začali, a to ve velkém. Na Mladoboleslavsku tyto houby zatím příliš nerostou.
0: Sportovní servis.
2: Čeští fotbalisté odehrají v noci na pátek v New Jersey proti Guatemale poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa v Americe. Kouč na rozdíl od víkendového duelu už plánuje nasadit opory a postavit základní sestavu, která se bude blížit té na mistrovství. Hrát se začne ve 2 ráno našeho času. Zprávy jsou za námi, ať se vám příjemně poslouchá.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz.

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání.

0: Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a

a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.

0: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
2: Zapni světla!

0: www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus regionu.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.